0: Pozvala plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
1: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Doubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: Finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
3: Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měli být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led, a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a

0: Podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, museli jsme, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly tři okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly tři trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než dvě desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a v podstatě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, informovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
22: Myslíte,
21: že měď? Jo, to se mi se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
23: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický vítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase z to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím. Prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží, prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zemní tvorové, protože já mám ráda jako zimu, trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. A vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou, nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda já krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jen půjde nejlépe, a děkuju za návštěvu.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchranku, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem vstříc panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele. Jednou

0: Všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace. Sing.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají folklor, to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
16: Mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku Má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít účastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly tři okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly tři trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než dvě desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky. Jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky. Vyhrala jsem hodně prvních míst a baví mě to. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
10: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
11: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
12: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
13: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle školu postavit.
12: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
14: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
12: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
15: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
12: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
13: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
12: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
16: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
17: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
18: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, informovat o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
16: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
18: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vyběla. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
17: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
16: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
19: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
20: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
21: Myslíte, že
20: to se mi pak se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
16: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco,

0: co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
1: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
0: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
2: Líbí se mi tam hodně, děláme různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
3: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
4: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
5: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
6: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
4: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
1: Ačkoliv Veronika Duvková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
7: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
8: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
1: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
9: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny.
10: Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
11: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
10: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
11: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to my komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
10: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
11: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice. Jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou pod, jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako dvousečná.
10: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
11: Jasně.
10: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
11: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
10: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
11: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
10: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
11: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 200 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
10: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuji za návštěvu.
11: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
10: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že jsem stříd panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Mileme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízemní počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: Finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
16: Mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
17: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, v té Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou supermoderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to

0: se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
1: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
0: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
1: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
0: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít účastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani Plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 metrů čtverečních.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. A dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku má tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikové druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té době nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, sledovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. To se mi se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no, jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase z vecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a, jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím. Prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží, prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zemní tvorové, protože já mám ráda jako zimu, trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. A vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou, nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 000 dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 000 dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujem, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuji za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde si to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem. Máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na kterých se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního i předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost to, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: super. U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.

0: Další akcí plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
2: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
1: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
3: Finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
4: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
1: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
5: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
1: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
6: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
0: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
7: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
8: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
0: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
9: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
0: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
10: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Doubravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
1: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
4: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
1: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
11: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to sa mi veľmi páčilo. Skoro som nápad, že pôjdeme do Šalandie, ako celý súbor asi tak za pol roka. A je to krásne miesto, historické, kopu vecí tu máte. Ľubí sa nám tu.
1: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
3: Mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc, budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Uh-huh. Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože mě by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani Plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 metrů čtverečních.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky. Jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky. Vyhrala jsem hodně prvních míst a baví mě to. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
10: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
11: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a v podstatě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
12: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce zbrusu novou mateřskou školu.
13: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci, nachystanou jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
12: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
14: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
12: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
15: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
12: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
13: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
12: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
16: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
17: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda Misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
18: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
16: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
18: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
17: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
16: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
19: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
20: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
21: Myslíte, že
20: to samý pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
16: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo. Ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to my komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohdě, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohdě, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuji za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Připravený jim kdykoliv pomoci a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
1: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
1: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality. A jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
1: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička.

0: a moc se na celou akci těším.
1: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
2: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu. To je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
3: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
1: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
4: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
1: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
6: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
5: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
7: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
8: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
5: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
9: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
5: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
10: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
1: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
11: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají folklor, to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
1: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
0: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
1: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou, po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
3: Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak tam dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj

0: rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
1: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
0: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
1: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život Sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
0: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
1: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
0: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
1: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
0: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to, nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7. Jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
1: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
0: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky, ale

0: legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
1: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
0: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladších žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky. A já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení.

0: kvalitní prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
2: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu a bude to pavilon 21. století. To znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila. Je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická plus ARO a celá řada ambulancí.
2: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 metrů čtverečních.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě je 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikové druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin.

0: které nemohly umístit děti do školek.
1: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce zbrusu novou mateřskou školu.
2: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
1: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
3: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
1: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
4: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince pěti dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
1: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
2: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi dvě oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě jedno oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat třetí oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
1: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
5: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
6: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kanonový list.
7: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
5: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
7: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem,

0: organickou nějakou červenou lazurou. Výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
1: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
2: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
3: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
4: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
5: Myslíte,
4: že měď? Jo, to se mi se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
6: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
2: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
7: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano a že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat. Což mě bylo hrozně sympatický, já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moc tvořit ručně a na co budou moc být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste se mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, bytě občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečeká.

0: čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
1: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
2: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z policie České republiky.
3: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního i předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
1: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
5: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
4: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
6: Mám radost to, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové.

0: Takže velké poděkování.
1: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
2: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
1: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
4: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
3: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
5: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
6: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
3: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
7: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
3: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
1: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
8: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
1: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
9: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
1: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
10: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
1: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z

0: Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
3: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte i víno. A zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco najeto, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měli by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletáček, což je atletický kroužek. A dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roků. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky.
12: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
13: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
14: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
15: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
14: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
16: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
14: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
17: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
14: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
15: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
14: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
18: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
19: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
20: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadnout, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
18: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
20: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
19: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
18: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgenfluorescenčního skeneru,
21: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
22: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází.
23: Myslím, že
22: to se mi se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
24: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
18: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo Graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablískaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, děláme různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to my komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bolt, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc. Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky. Na Vánoce jsou to teda krabice od Bolt, to jsou vánoční dárky. A teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od Bolt a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujeme moc. Děkujeme za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.

0: a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
1: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
3: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
2: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
4: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeň, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem vstříc panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství

0: a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
2: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
3: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
4: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
5: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
6: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
0: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
7: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají folklor, to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
0: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
8: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
0: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
7: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jógu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to je nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
9: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
4: Mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
10: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, kdy tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jí zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku má tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci, nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky, máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se odá 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kanonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, informovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází. To se mi pak se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže

0: Já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
3: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
4: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
5: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
4: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
5: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat. Což mě bylo hrozně sympatický, já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moc tvořit ručně a na co budou moc být pyšné.
6: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
7: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
8: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
9: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
10: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
8: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
4: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
11: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
12: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
4: Z Chodského Újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
3: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
13: Dobrý den.
3: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě, nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
13: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
3: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
13: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
3: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
13: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
3: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
13: Jasně.
3: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
13: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
3: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
13: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
3: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
13: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
3: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkujem. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
13: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
3: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na kterých se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality. A jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili kolegové z policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silnic

0: Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
1: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
0: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
2: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: iskří.
1: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
2: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
3: No na Jirku Korna samozřejmě. Mileme ho.
4: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to to hezký.
5: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
6: Já se těším na všechno.
7: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízení počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: Finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo

0: Jak já s oblibou říkám 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
2: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
3: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
4: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
5: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
6: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
5: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
7: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
5: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
8: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
5: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
3: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že není školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničko má Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít účastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vy jedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaili jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, informovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
22: Myslíte, že
21: to se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
23: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo. Ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohdě, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohdě, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste se mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od Bohdě a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuji za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce a pokud...

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: Finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z

0: celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
1: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
0: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
3: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
2: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
4: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají folklor, to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradici. Kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
2: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
5: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
2: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
6: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
2: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
7: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
8: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
9: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
2: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy,

0: školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, museli jsme, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů Televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. A další vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té době nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, rozhodovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo. Ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moc být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. A vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohoče, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé té sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohoče, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem vstříc panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: se Choi a je moje oblíbená.
1: Já se těším na všechno.
2: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace. Sing.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, kvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil

0: Přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
1: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Doubravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
0: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
2: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
0: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
3: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
0: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
3: Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům?
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, vracíme se, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco najeto, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku má Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měli být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led, a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly tři okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly tři trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než dvě desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
10: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
11: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a v podstatě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
12: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
13: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle školu postavit.
12: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
14: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
12: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
15: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
12: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
13: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
12: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
16: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
17: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
18: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, informovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
16: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
18: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
17: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
16: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
19: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
20: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
21: Myslíte,
20: že měď? Jo, to se mi se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
16: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický vítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím. Prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží, prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zemní tvorové, protože já mám ráda jako zimu, trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost toho, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeně, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele. Jednou.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.

0: jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
1: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
0: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
3: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
2: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
4: Finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
5: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
2: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
6: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
2: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
7: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
0: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
8: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
9: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
0: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
10: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
0: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
1: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Doubravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
2: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků,

0: tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
1: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
0: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
2: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
0: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
3: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
4: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
5: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
6: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, vracíme se, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku má středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měli být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roků. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky.
12: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
13: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily. kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
14: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
15: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci, nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhletu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
14: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
16: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky, máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
14: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
17: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
14: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
15: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
14: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
18: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
19: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
20: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat o jaký minerální pigment.

0: se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
1: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
0: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
2: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
1: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
3: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. To jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
4: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
5: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
1: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
6: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano a že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení.

0: Zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
2: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu, jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného, tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m, váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický vítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
2: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no, jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
3: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a, jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
0: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
4: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat. Což mě bylo hrozně sympatický. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moc tvořit ručně a na co budou moc být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.

0: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
1: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
2: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
3: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
4: Ačkoliv Veronika Duvková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
5: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
6: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
4: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
7: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny.
8: Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
9: Dobrý den.
8: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
9: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
8: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
9: No, podle statistického úřadu to může být až 200 000 dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 000 dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
8: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
9: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
8: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
9: Jasně.
8: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
9: No, v každé té sbírce vlastně tu specifickou věc, školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda já krabice od bod, to jsou vánoční dárky a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
8: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
9: Je to určitě o těch příbězích a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
8: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
9: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
8: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuji za návštěvu.
9: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
8: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to

0: především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
1: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
0: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
2: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikaci není, to je tady jenom tady na finále.
3: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
0: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
4: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
0: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
6: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
5: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
7: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
8: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
5: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
9: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
5: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
10: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
0: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
11: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají folklor, to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční národní kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor, to je

0: Krásná věc.
1: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
2: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivovaru, to se mi velmi páčilo. Skoro som nápad, že pojedeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za pol roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
1: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
0: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
1: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
3: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i prodám něco třeba sladšího a tak.
4: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
5: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
1: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, vracíme se, nebo ne vracíme, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkomá Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladších žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikové druhého finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, vyjednávat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vyběla. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází.
19: Myslíte,
21: že měď? Jo, to se mi pak se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl

0: 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablískaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
0: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
2: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové Veterán Vehicle klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
3: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
4: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat. Což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Duvková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
4: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
4: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to my komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
4: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
4: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
4: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc. Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky. Na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky. A teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. A takže tohle je cílem těch sbírek a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
4: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
4: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
4: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
4: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality. A jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si jdu teď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: iskří. Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace. Zing.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízení počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou

0: To je, ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
1: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
2: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
3: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
2: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
5: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
4: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
6: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
7: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
4: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
8: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
4: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
9: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
2: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
1: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
2: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
10: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, tak celý soubor asi tak za půl roka. a je to krásné město,

0: Historicky, kopu věcí tu máte. Lubí se vám tu.
1: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
2: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
1: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
3: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
4: Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
5: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
1: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 km, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničku má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít účastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozeno, protože jsme museli někam dojet na kole, museli jsme, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6

0: spíš na to, že by to mohli vyhrát?
1: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví, a je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
2: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
3: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
4: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
2: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
5: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
6: Gymnastiku sportovní dělám 7 roků. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
7: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
8: Chodím do gymnastiky 2 roky, vyhrála jsem hodně prvních míst. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
2: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
5: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
9: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
10: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
5: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
2: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
11: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
12: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce zbrusu novou mateřskou školu.
13: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
12: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
14: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky, máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
12: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
15: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince pěti dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
12: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
13: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi dvě oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě jedno oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat třetí oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
12: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
11: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
16: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
17: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
18: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
16: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
18: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
17: Celé to vzniklo, tedy tento projekt, kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
16: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
19: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
20: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
21: Myslíte, že
20: to samý pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
16: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
11: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mě se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to my komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bold, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc. Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky. Na Vánoce jsou to teda krabice od Bold, to jsou vánoční dárky. A teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od Bold a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 200 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujeme moc. Děkujeme za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníky, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že jsem stříd panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i

0: O zábavu se staral kouzelník. Děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
2: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
3: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
4: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
5: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
6: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
0: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
7: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
0: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
8: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
0: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
3: Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak tam dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, Hů, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada

0: ambulancí.
1: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 metrů čtverečních.
0: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
3: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
4: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
3: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
4: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
3: Akce kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
5: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
3: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
5: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
3: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
10: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
11: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikové druhého finále postupují Dolní Životice, zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
12: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
13: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
12: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
14: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky, máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
12: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
15: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
12: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
13: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
12: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
16: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
17: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
18: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, informovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
16: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
18: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
17: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
16: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
19: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
20: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
21: Myslíte,
20: že měď? Jo, to se mi se podíváme třeba na železo a tady dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
16: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo. Ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat. Což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou, nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste se mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích.

0: abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
1: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jen půjde nejlépe. Mm-hmm. A děkuji za návštěvu.
0: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
1: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem vstříc panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrnovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikaci není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí.

0: větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
1: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
0: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
2: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
3: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
0: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
4: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
0: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
5: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
6: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Doubravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
5: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
7: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
5: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
8: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte.
5: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských.

0: vinařů, kteří často pěstují vinnou révu sami.
1: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i prodám i něco třeba sladšího a tak.
2: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
3: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno. A zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, kdy tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu.

0: No, má se jich zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Na té, třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů, na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led, a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto. A pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, museli jsme, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů Televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 metrů čtverečních.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce kolem

0: Kolem kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
1: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
2: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
1: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
2: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
1: Akce kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
3: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
1: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
3: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
1: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. A dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou. Takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku má tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky.
12: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
13: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
14: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
15: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té, do té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
14: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
16: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
14: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
17: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
14: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
15: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
14: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
18: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
19: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
20: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, sledovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
18: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
20: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
19: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
18: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
2: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. To jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází.

0: schází měď. Jo, to se mi pak se podívala třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
1: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
2: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
3: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano a že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no, jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké

0: turistické džípy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
1: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
0: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
2: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
3: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
4: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
3: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
4: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat. Což mě bylo hrozně sympatický. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moc tvořit ručně a na co budou moc být pyšné.
5: Líbí se mi tam hodně, děláme různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
6: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
7: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
8: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
9: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
7: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
3: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
10: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
11: Výstava je úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
3: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
2: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
12: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý

0: víš, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. A vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
1: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
0: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
1: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
0: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
1: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
0: Jasně.
1: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
0: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
1: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
0: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
1: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
0: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě milion a 300 tisíc korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
1: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuji za návštěvu.
0: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
1: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeň čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem vstříc panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace. Zing.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrnovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikaci není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá

0: dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
1: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
2: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
0: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
3: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů. A tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
0: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
4: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Dobraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
5: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
4: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
4: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
7: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát a výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka a je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
4: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
3: Mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na

0: A dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
1: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno. A zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
2: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, vracíme se, nebo ne vracíme, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika, takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc, budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku Má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale i k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol nebo mladších žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jít zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky. A já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaili jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží, a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku má tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky, máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda Misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. To jsou kolikrát několika hodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. To se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible Olomoucká, Bible Boskovická nebo Graduál Olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo. Ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to my komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že

0: že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
1: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
0: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
1: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, bytě občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality. A jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního i předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: iskří. Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. A milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: Finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.

0: mimořádných sportovních úspěchů. A tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
3: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Doubravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
2: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
4: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
2: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
5: Soubor tu už byl, já jsem tu se souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivovaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
2: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou, po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
3: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se

Someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco najeto, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc, budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničko má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měli být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. A dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou. Takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky.
12: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
13: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měli obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
14: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
15: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
14: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
16: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
14: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
17: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
14: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
15: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
14: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
18: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
19: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
20: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadnout, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
18: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
20: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
19: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
18: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
21: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
22: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
23: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
18: Jako je například Bible Olomoucká, Bible Boskovická nebo Graduál Olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano a že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, děláme různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží, prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava je úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK, František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou pod, jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 000, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkujem. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na kterých se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního i předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost to, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: super. U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům.

0: Králové a také ze zahraničí.
1: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
0: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
2: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
0: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
3: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
0: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
3: Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco najeto, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měli by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jí zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
0: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
1: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli Takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
0: Pane hejtmane, děkuji moc za dnešní rozhovor.
1: Já vám děkuji za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
0: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaili jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku má tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice, zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, sledovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. To jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. To se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo. Ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohdě, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou pod, jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Mm-hmm. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohdě, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste se mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkujem. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou, snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: iskří. Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízení počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrnovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na

0: Folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, Dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
1: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
2: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
1: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
3: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
1: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
4: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i pro dámy něco třeba sladšího a tak.
5: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
6: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
1: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic.

0: V rámci školství jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, vracíme se, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
1: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
0: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika, takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
1: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
0: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou supermoderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
1: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
0: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
1: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
0: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničko má Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to, nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7. Jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím,

0: že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, kdy tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
1: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
0: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
1: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
0: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jí zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaili jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletáček, což je atletický kroužek. A další vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového krajského finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhletu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, rozhodovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází.
19: Myslím, že
21: to se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a náraz.

0: a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
1: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu, jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného, tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m, váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
0: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
1: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
0: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
2: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
0: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
3: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonku pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
0: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
4: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat. Což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Duvková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
4: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
4: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba, ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
4: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
4: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohdě, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
4: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
4: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé té sbírce vlastně tu specifickou věc, školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od bod, to jsou vánoční dárky a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. A takže tohle je cílem těch sbírek a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
4: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
4: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
4: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
4: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde si to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost to, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: iskří.
1: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
2: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
3: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
4: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
5: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
6: Já se těším na všechno.
7: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky, Jonáš Novotný, Televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro Televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají folklor, to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a

0: Nováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
1: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
0: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
2: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
3: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
4: Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
5: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300.

0: na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
1: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
0: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
1: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
0: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, v té Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 km, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou supermoderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
1: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
0: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
1: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
0: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to, nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7. Jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli, kdy tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
1: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
0: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
1: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
0: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladších žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: Já to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů Ždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaili jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky. Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok. A jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
10: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
11: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a v podstatě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
12: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
13: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
12: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
14: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
12: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
15: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
12: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
13: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
12: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
16: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
17: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda Misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
18: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
16: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
18: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
17: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
16: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
19: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
20: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází. To se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
21: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
16: Jako je například Bible Olomoucká, Bible Boskovická nebo Graduál Olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu, jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bombonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice. Jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohoče, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. Takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohoče, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste se mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nimi vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak to jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikaci není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, který zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro Televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli

Výtvarným souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země.

0: pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
1: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
0: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i prodám něco třeba sladšího a tak.
3: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdíme do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak nám dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
0: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, vracíme se, nebo ne vracíme, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika, takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese.

0: přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
1: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
0: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, v té Plzeňský kraji obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 km, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
1: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
0: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
1: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
0: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničko má Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to, nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7. Jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle z ty vrtule, tak o to přijdeme.
1: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
0: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měli být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme

0: nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
1: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
0: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven, takže my jsme chodili akorát ven, my jsme neměli nic jiného, takže, ale ten sport jsme měli jako přirozen, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické

0: Obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu a bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro Plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická plus ARO a celá řada ambulancí.
0: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 metrů čtverečních.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
2: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
3: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
4: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
3: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
4: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
3: Akce kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
5: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
3: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
5: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
3: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeží, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky.
12: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
13: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového krajského finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
14: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
15: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
14: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
16: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
14: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
17: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
14: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
15: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
14: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
18: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
19: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kanonový list.
20: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, sledovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
18: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
20: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
19: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
18: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
2: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. To jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
18: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciální takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském Újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takovej jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou, nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožených chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích. A takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohli mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkuji moc. Děkuji za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality. A jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního i předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takovýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, Televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporu. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací sportující mládeže.
5: V finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady to je jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro Televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíjání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, Televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro som nápad, že pojedeme do Šalandie, tak celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou

0: pro přátelé a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
1: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
2: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, které je růžové, takže i prodám něco třeba sladšího a tak.
3: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
4: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno a zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak tam dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
1: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že není školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekněme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje

0: nekomerčním organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole, poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
1: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
0: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Uh-huh. Ale bude jich samozřejmě víc, budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
1: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
0: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z vesničku Má Středisková. Nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to, nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7. Jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničko má střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
1: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
0: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl být třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
1: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
0: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol nebo mladších žáků a starších žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015 a já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou, a protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo Plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led, a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto, a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozen, protože jsme museli někam dojet na kole, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky. A já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly tři okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly tři trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než dvě desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a v podstatě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce zbrusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle tu školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda Misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgenfluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení

0: to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několika hodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
1: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází. Měď. Jo, to se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
2: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
3: Jako je například Bible Olomoucká, Bible Boskovická nebo Graduál Olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
4: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablískaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zecu to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, děláme různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží. Prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šilijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohdě, jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc. Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky. Na Vánoce jsou to teda krabice od Bohdě, to jsou vánoční dárky. A teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, ty, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 200 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkujem. To jen půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnily desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality. A jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Milujeme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: Finále jsou stejné disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku fotbalistů.

0: Fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
2: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
3: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
4: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
5: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě, takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
6: My jsme se po 6. setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Doubravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
0: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
7: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
0: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
8: Soubor tu už byl, já jsem tu s tou souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vývaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
0: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
9: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátelé

0: tlačí ho a tak.
1: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné. Proto vlastně jsem přivezl celou škálu jakoby odrůd i stylů, ale myslím si, že na dnešní počasí a akci se strašně hodí právě takové lehké, svěží ovocná vína.
2: My, co děláme to víno, tak jezdím do té Plzně rádi, protože víme, že tady jako znáte víno. A zrovna včera, když jsem ve vinařství měl otevřeno, tak tam dojela parta kluků z Plzně, takže jako opravdu nejenom, že my jezdíme k vám s vínem, ale vy jezdíte za vínem i k nám. Takže opravdu si myslím, že to funguje velice dobře.
3: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco najeto, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka my připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou super moderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?

0: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Uh-huh. Ale bude jich samozřejmě víc, budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
1: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
0: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkova Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akceleračních zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to, nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7. Jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
1: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
0: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě. To nám zrušilo ministerstvo po diskuzi. Já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
1: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
0: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se jí zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Na té, třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led, a moc se na to těším příští rok.
1: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
0: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto, a pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, museli jsme, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky. A já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tady západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Sločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník. Byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily. Jedno ale zůstává stejné. Chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaili jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče, třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletiáček, což je atletický kroužek. Dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou, takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku a hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Já jsem tady z Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky. Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
12: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, ještě se učíme různé uzly
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé Pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a v podstatě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice. Zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
13: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
14: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhle školu postavit.
13: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
15: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
13: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
16: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
13: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
14: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení, dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se o další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
13: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
17: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
18: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda Misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
19: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých velikost zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
17: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
19: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
18: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné a vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jo, jestli to sedí, takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
17: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
20: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně tohoto, této iluminace se nachází.
22: Myslíte, že
21: to se mi pak se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
23: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky z její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
17: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten nultý jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu, jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 metru. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kilech, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no, jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr. Takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi. Protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vzniknul na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zimní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn. A je to nádherný. Práce s dětma, verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní. Hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba. Ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to i komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bolt, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, která je po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou pod, jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Mm-hmm. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, Školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bolt, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od Bolt a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi, všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkujem. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujem moc. Děkujem za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou, snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na které se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že jsem stříd panu starostovi, který o to usiloval několik dlouhých let, takže ať slouží, a já si doteď užít zábavu s Jirkou Kornem v čele.

0: Páteční koncerty na Čtyřce nabídly hudbu v podstatě pro každého a tak na louce u svatého Jiří byly zastoupeny všechny generace.
1: To je jasný, na co jsme přišli, na Korna, ne? Jak jinak? A pobavit se hlavně.
2: No na Jirku Korna samozřejmě. Mileme ho.
3: Je to nádherný tady, líbí se mi to tady, je to hezký.
4: Já znám jeho jednu písničku, Karel si nese čaj a je moje oblíbená.
5: Já se těším na všechno.
6: Výběr muziky se povedl, protože si na své přijde každá generace.

0: U svatého Jiří to má vždycky skvělou atmosféru. Lidí i přes nepřízeň počasí přišlo dost a já mám hroznou radost, že lidi chodí na naše koncerty, i když není úplně slunečno. Nálada je skvělá, jsou tu celé rodiny, všichni se usmívají.
1: Když už Plzeňská čtyřka oslavuje svoji novou radnici, museli jsme se také zeptat, jak se v ní starosta a úředníci zabydlují.
2: Jsou to krásné reprezentativní prostory, už jsme měli první vítání občánku, první svatba a pro nás je to velká změna. Myslím si, že hlavně je to změna i pro Doubravecké, protože ta Doubravka společně s Habrovým parkem dostala své centrum a my jsme naplnili naší vizi.
1: Další akcí Plzeňské čtyřky u svatého Jiří bude tradiční letní promítání pod širým nebem. Na Doubravecký projektor jsme zváni od 20. do 22. srpna. Z Plzeňské Doubravky Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Sportovní hry mateřských škol je projekt, který přináší dětem nejen příležitost k hravému soutěžení, ale především radost z pohybu a motivaci k aktivnímu životnímu stylu už od útlého věku.
4: Sportování dětí je přirozená věc, kterou získávají návyky pro celý život, takže já to vždy jako táta tří dětí podporuji. Opět jsem přišel i letos vlastně dětem pogratulovat, vybrat ta nejhezčí trička a moc se na celou akci těším.
3: Hry jsou organizovány městem ve spolupráci s nadací Sportující mládeže.
5: Finále jsou stejní disciplíny jako na kvalifikaci, to znamená hod do dálky, skok do dálky, běh kolem překážek, podlejzání a přeskakování překážek. Plus tady máme společný štafetu, to je ta na kvalifikacích není, to je tady jenom tady na finále.
6: Ty disciplíny jsou všestranné, abychom rozvíjeli co nejvíce pohybové dovednosti dětí a velké poděkování patří i paním učitelkám, kteří zodpovědně děti připravovali, aby pro ně ty aktivity nebyly úplně nové, takže velké poděkování.
3: Kvalifikací se zúčastnilo téměř 1400 dětí, z nichž asi 500 postoupilo do finále.
7: Trénujeme poctivě, dost dopředu, dvakrát týdně se naši sportovci scházejí a trénují.
3: A fanoušci jako vždy měli jasno v tom, jak by tým jejich školky měl skončit. Na akci byl připraven i bohatý doprovodný program. O zábavu se staral kouzelník, děti si mohly vyzkoušet i různé jiné disciplíny a proběhla i soutěž o nejhezčí týmová trička. Přítomen byl také ambasador letošního ročníku, fotbalista Viktor Bayer z FC Viktoria Plzeň. Celkové vítězství a cenu z rukou radního města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáše Morávka nakonec získala 60. mateřská škola. Pro televizi ZAK František Šimánek.
1: Klub, který se rychle rozrůstá, už nutně potřeboval větší zázemí pro sportovce a mladé nadšence a po dohodě s městem tu nevznikly jen obyčejné šatny a tribuna, ale velmi neobvyklá stavba.
8: Pro nás to už byla, řekněme, existenční nutnost, poněvadž my jsme vlastně s kapacitou úplně na hraně. My máme dneska přes 1200 členů a měli jsme jich před 10 lety necelých 200 a z toho bylo, jak já s oblibou říkám, 190 důchodců. A pokud chceme dál rozvíjet atletiku, tréninkový proces, zkvalitňování toho procesu, tak to je v podstatě to nejlepší, co se tady dalo vybudovat. Nic takového nikde není.
1: Jako první mohli vyzkoušet oficiálně otevřenou dráhu mladí plzeňští atleti a i oni byli překvapeni náročností poměrně příkré tratě.
9: Bylo to velmi náročný, je to mnohem strmější, než jsme čekali všichni. Bude to záhul, ale aspoň budeme dobře natrénovaný.
10: Myslím si, že tréninky budou hodně náročný teďko a určitě nám to ale pomůže a těším se na vybíhání.
1: Novinku plzeňského atletického stadionu mohou už o víkendu obdivovat a závidět atleti z celé České republiky a dost možná si náběhovou dráhu i vyzkouší. V Plzni totiž proběhne finále mistrovství České republiky družstev.
11: Věřím, že tady atleti budou mít dobrou přípravu, že tady budou dosahovat mimořádných sportovních úspěchů a tohle je opravdu fenomén, nejenom v České republice, jak říkal pan předseda klubu, ale také v Evropě. Takže ať se tady všem sportovcům daří.
1: Kromě nové tribuny s unikátním náběhovým kopcem dostal stadion i nový tartanový povrch, který by měl sportovcům poskytnout větší komfort, šetřit jejich klouby a údajně je i rychlejší. A tak se dost možná dočkáme i nějakého rekordu. Z Plzně Jonáš Novotný, televize ZAK.
3: Habermanův park hostil přehlídku, kterou podpořil 4. plzeňský obvod. Na Doubraveckém folklorním odpoledni se vystřídali soubory z Plzně, Slovácka, Hradce Králové a také ze zahraničí.
12: My jsme se po šesté setkali vlastně už na tradiční akci folklorního festivalu přímo tady u nás na Dobravce. Přivítali jsme tady i mezinárodní tanečníky. Tanečníky ze Slovenska, tanečníky z Francie, z Chile, samozřejmě i naše české. A já jsem moc rád, že se nám ta tradice uchytila. My se dlouhodobě snažíme české tradice podporovat, to znamená, máme tradiční Velikonoce, snažíme se zdobit stromeček a jsem moc rád, že folklor nám se přináší nejenom tradice naše, ale obohacuje nás i o ty mezinárodní.
3: Folklorní festival vždy láká velké množství jak pravidelných návštěvníků, tak i těch, kteří kouzlo folkloru a tradic teprve objevují.
6: Občas se setkáváme s tím, že lidé říkají, folklor to nám nic neříká, to je nějaké jako tancování, dudy možná to neznáme, ale potom třeba zrovna přijdou na folklorní festival a zjistí, že to je nesmírně pestrá záležitost, že skutečně folklorní soubory se sem sjíždí doslova z celého světa a každý chce ukázat to svoje, ten svůj region, tu svoji tradiční kulturu, která je v každé zemi bohatá a je v každé zemi jiná. A to si myslíme, že přesvědčí i diváka, který běžně říkal, že folklor nemá rád. A to nám dělá velkou radost, že z našeho festivalu odchází lidé a říkají, ten folklor to je krásná věc.
3: Na úvod vystoupili domácí soubory Mladinka a Mladinečka. Své kroje a tance představili také členové slováckého souboru Vonica ze Zlína a soubor Kvítek z Hradce Králové. Temperamentní vystoupení nabídli Slováci. Členové souboru Trnavčan si publikum získali od prvního okamžiku a sami si návštěvu Plzně také užili.
13: Soubor tu už byl, já jsem tu s souborem nebyl, jsem tu prvýkrát. A výborně, byli jsme na prehliadke pri Vivaru, to se mi velmi páčilo. Skoro jsem nápad, že půjdeme do Šalandie, tak jako celý soubor asi tak za půl roka. A je to krásné město, historické, kopu věcí tu máte. Lubí se nám tu.
3: Jako další ze zahraničí se představil soubor L'École de Barbiche z Limoges, který je nejstarším folklorním souborem francouzského regionu Limousin. Závěr patřil souboru z Chile, který ohromil exotickou hudbou i pestrou ukázkou oděvů z nejrůznějších koutů této jihoamerické země. Pro televizi ZAK František Šimánek. Druhý ročník slovanského perlení, pořádaný druhým plzeňským obvodem, nabídl příjemné venkovní posezení s programem pro celou rodinu.
14: Je to pohodové odpoledne pro rodiny, pro kamarádky, pro přátele a jsem ráda, že si ho užijou s námi. Máme hudební doprovod, máme jogu pro ženy, tvořivé dílny pro dětičky a každý si tu najde to svoje. Já se těším, že ochutnám i bublinky z jiného stánku, než pijí doteď, to také přiznám a pak vyhodnotím, kdo to mě nejlepší.
3: Návštěvníci mohli ochutnat širokou škálu sektů a šumivých vín, včetně produktů od malých českých a moravských vinařů, kteří často pěstují vinou révu sami.
15: Vzhledem k tomu, že je to perlení, tak jsme vzali nějakou nabídku bublinek od sektu dělaný tradiční metodou po nějaké frizante, taky nějaký šarmat, což je vlastně taková proseko metoda, která je růžové, takže i prodáme něco třeba sladšího a tak.
16: Já mám Plzeň strašně rád, protože jezdíme sem už nějaký ten rok a vždycky je to tu strašně takové hezké a příjemné.

0: funguje velice dobře.
1: O atmosféru se postaral také bohatý hudební program. Na pódiu vystoupili Semtex, Michal Šindelář s kapelou, oblíbený skotační kulomet i kapela Celebration. Zájemci si mohli vyzkoušet řízenou degustaci se someliérem, sledovat efektní sabráž nebo si užít taneční workshop. Děti si užili trampolínky, kolotoč, tvořivé dílničky, kejklíře i mlsací zónu. Pro televizi ZAK František Šimánek.

0: Krásný den, milí diváci. Začíná pořad s hejtmanem na rovinu. S hejtmanem Plzeňského kraje, panem Kamalem Farhanem. Dobrý den, pane hejtmane.
1: Dobrý den, hezký den divákům.
0: Tak tedy, pane hejtmane, na rovinu. Plzeňský kraj investuje do rozvoje střední odborné školy ve Stříbře více než 250 milionů korun. Povězte mi, co konkrétně toto přinese studentům a pedagogům.
1: Tak Plzeňský kraj samozřejmě neinvestuje jenom ve Stříbře. Investice do školství jenom v letošním roce se blíží k 1 miliardě korun. To je třeba říct na úvod, ale zde se jedná o jednu z největších investic v rámci školství. Jedná se o 252 milionů korun a jedná se o rozšíření a de facto postavení nové budovy. Co to znamená? Znamená to samozřejmě, že školy nejsou jenom o učitelích, o žácích, ale i o tom prostředí, v kterém se pohybují. To znamená tělocvičny, zázemí, garáže a další věci. Tak to je první věc, takže my vlastně zlepšujeme jim komfort. Na druhou stranu já vždycky říkám, ale jdeme do 21. století. Co dalšího čeká v rámci této školy? Určitě dojde k rozšíření počtu studentů na 300, ze 300 na 450. Tak to jsou takové základní parametry, proč to děláme, ale hlavně stejně jako buduje Plzeňský kraj, rozšiřujeme urgentní příjmy, podporujeme zdravotnictví, tak podporujeme i školství a další jakoby segmenty.
0: Firmy v Plzeňském kraji dlouhodobě volají po technických pracovnících. Může právě tenhle projekt pomoci třeba řešit tento nedostatek?
1: A určitě, tak ty odborné učebny, které se tam plánují, tak samozřejmě poskytnou studentům a žákům vzdělání, ať už je to v technických oborech, ať už je to ve zručnosti, bude tam prostě modernější technika. Takže já jsem přesvědčen, že určitě to přinese do Plzeňského kraje více, řeknu, technicky vzdělaných lidí.
0: Dobře, další téma, které jsem si na vás připravila, tak je druhý život sanitek. Můžete nám o tomhle projektu říct něco bližšího?
1: Tak to je moje taková srdeční záležitost, jako jsme začali v loňském roce dělat mapu srdcí Plzeňského kraje, tak tady je to, řekneme, druhý život pro sanitku. To znamená, že vlastně starší sanitky, které už dosloužily v rámci rychlé záchranné pomoci, protože Plzeňský kraj obnovuje vozový park, mají něco na to, většinou přes 200 000 kilometrů, tak, aby jsme jako v péči řádného hospodáře, tak je posouváme zdarma dál. Plzeňský kraj daruje dalším organizacím. To znamená například správě a údržbě silnic, hasičům dobrovolným, dokonce teďka připravujeme dopravní škole. Poslední sanitku jsme dali záchranářům na Hracholuskách. De facto ty sanitky potom slouží hasičům a při převozu techniky, při převozu hadic, při převozu materiálu, oblečení. Co se týká u záchranářů, tak zase k převozům taky materiálu, k vodě a tak dále. Takže najdou využití. To znamená, že nejsou supermoderní už, ale na druhou stranu ještě dále můžou několik let těmto jednotlivým lidem a segmentům a organizacím sloužit.
0: Kolik těch sanitek bude teďka v tom prvním běhu?
1: To jsou do 10 kusů. Vždycky záleží, jak je rychlá záchranná služba vyřazuje. My jsme předávali hasičům na Plzni, v Dobřanech. Takže já si myslím, že to je do 10 kusů. To je. Ale bude jich samozřejmě víc. Budeme všechny ty vyřazené sanitky budeme posouvat dál a dál. A těch žádostí z těch jednotlivých organizací máme čím dál tím víc.
0: Další téma, které tu mám, jsou větrné elektrárny. Vy jste se v úvodníku magazínu Plzeňského kraje poměrně výrazně vymezil vůči návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny.

0: A co vám na tom současném návrhu státu vadí nejvíc?
1: Tam má to dvě polohy. Já jsem tam použil citát z Vesničkomá Středisková, nevím, jestli ho přesně tady řeknu, ale něco ve stylu Alpy tě ohromí, ale tohle tě dojme. Vidíš, Karle, to není země, to je zahrádka. A já si myslím, že tam je to přesně všechno definované. To je krása nové celého Plzeňského kraje. Je to i o tom, že já jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě alternativní zdroje nebo zelená energie má své místo určitě v Evropě i jinde ve světě. Na druhou stranu, co se týká akcelerační zón a vlastně výstavby větrných elektráren, vnímám to jako v uvozovkách diktát Bruselu, abychom je zde v naší zemi vytvářeli. My jsme to, nebo minulá vláda to přijala, odsouhlasila, současná vláda to se snaží s tím bojovat v tom smyslu, že došlo ke snížení akceleračních zón 4x možná už. Jenom v Plzeňském kraji my jsme měli na začátku vymezeno od minulé vlády 10 akceleračních zón. Dneska jich máme 7, jako věříme, že jich budeme mít 6 a snažíme se prostě ty akcelerační zóny tlačit dolů. Takže já sám jsem proti větrným elektrárnám, protože já si myslím, že lidi by si, nemělo by jim být nařizováno, kde mají být, ale měli by se k tomu vyjádřit, měli by prostě to souchtít, měli by to souhlasit. Protože jsou věci, přesně jak řekl kdysi pan Hrušínský ve filmu Vesničková střediska, to se nedá koupit, jako nedá se koupit láska, zdraví, štěstí, jako a zrovna tak si myslím, že se nedá koupit krajinný ráz. A krajinu máme tady krásnou a ve chvíli tam zasadíme tyhle ty vrtule, tak o to přijdeme.
0: Dobře, co tedy navrhujete místo nich?
1: To není otázka, co navrhuju místo nich. Otázka je přece, že my je musíme akceptovat, nebo nemusíme akceptovat, ale v tuto chvíli de facto bojujeme a dáváme připomínky a legálními cestami se snížíme ten počet snížit. Dneska jsme na nějakých 30 kilometrech čtverečních, jako z 10 akceleračních zón, protože měl by třeba i na Šumavě, to nám zrušilo ministerstvo po diskuzi, já jsem sám byl za ministrem Červeným, mluvil jsem s panem Turkem, což je zmocněnec pro Green Deal, a apeloval jsem na to a předkládal jsem argumenty, proč tam ty zóny nechceme. Takže nechci říct, že mě, ale k Plzeňskému kraji a těm díky argumentům se podařilo vlastně snížit z 10 na 7. My chceme to snížit ještě na 6, pokud se nám to podaří, tak se dostaneme na nějakých 27 kilometrů a samozřejmě ještě tam může přijít různé pozměňovací návrhy v rámci toho zákona a já sám bych uvítal, kdyby tam třeba přišel pozměňovací návrh ve smyslu, že si to musí obce odsouhlasit a pokud to chtějí, ale obávám se, že prostě Evropská komise nebo Evropská unie nám toto nedovolí nebo neprojde.
0: Pane hejtmane, za několik dní začíná olympiáda dětí a mládeže, kde bude mít své zastoupení i Plzeňský kraj. Povězte mi, co to znamená vlastně pro kraj a pro ty mladé sportovce?
1: Já si myslím, že to je skvělá příležitost. Je to jedna z největších sportovních akcí pro děti základních škol a nebo mladší žáků a starší žáků. Je to poprvé v Praze, ta letní olympiáda už byla i v Plzeňském kraji v roce 2015. A já se tam jedu už v neděli, jedu na zahájení a pak ve čtvrtek bychom měli přebírat jako Plzeňský kraj vlajku olympijskou. A protože zimní olympiáda bude u nás na Šumavě v lednu, má se zúčastnit až 1500 dětí, tak je to největší akce pro děti. A říká se, že to je jeden z nejsledovanějších týdenních přenosů ČT Sport. Je to i z toho důvodu, že opravdu se na to dívají celé rodiny a soutěží tam 1500 dětí. Třeba na té letní, tak tam máte více než 20 sportů. Na té zimní máme taky spoustu sportů. Proběhne to v Železné Rudě, na Šumavě, v Klatovech, prostě v celém nebo plzeňském kraji, kde je sníh, kde je led a moc se na to těším příští rok.
0: Jak vnímáte důležitost takové akce? Přece jenom jsme v době, kdy se stále více řeší, že děti nemají dostatek pohybu a podobně.
1: No, to vnímám samozřejmě dobře, protože každý pohyb, každý odtržení dítěte od tabletu a od počítače má svůj smysl, protože moje generace, nikoli vaše, vy už to asi taky možná neznáte, paní redaktorko, tak my jsme neměli počítače, neměli jsme nic de facto. A

0: pro nás bylo, že jsme přišli ze školy a dali jsme tašku do kouta a řekli jsme, že jdeme ven. Takže my jsme chodili akorát ven. My jsme neměli nic jiného. Takže, ale ten sport jsme měli jako přirozený, protože jsme museli někam dojet na kole, museli jsme, stále jsme běhali, honili jsme se za míčem, chodili jsme na různé sportovní kroužky a já jsem přesvědčen o tom, že dneska to ty děti nemají a chybí jim to, takže já si myslím, že každý kraj, stát a všichni bychom měli podporovat pohyb dětí a mládeže, protože se nám to vrátí v rámci prostě nějakých sekundárních onemocnění. Je to taková sekundární terciální prevence.
1: A na závěr se nemůžu tedy nezeptat, jaký je váš oblíbený sport?
0: Můj oblíbený sport je lyžování, protože já jsem od malička lyžoval, já jsem jezdil vždycky jenom na špičák a vlastně od 6 let tam trávím každou volnou chvíli, takže myslím si, že ten kopec znám velmi dobře, takže lyžování jednoznačně.
1: Pane hejtmane, děkuju moc za dnešní rozhovor.
0: Já vám děkuju za pozvání a divákům přeji hezké prožití letních dnů.
1: A k tomu já se samozřejmě přidávám a těším se u dalších pořadů televize ZAK. Na viděnou.

0: Krásný den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Plzeňská fakultní nemocnice slavnostně zahájila stavbu nového pavilonu chirurgických oborů. Ten v následujících letech vyroste jako součást areálu na Lochotíně, aby se všechny důležité obory ještě více propojily.
1: Poklepání základního kamene se účastnila řada osobností a slavnostní příležitost si nenechal ujít ani hejtman Plzeňského kraje, ministr zdravotnictví nebo předseda vlády.
2: Tyto investice jsou klíčové, ať už takováto obrovská investice, která je největší v historii fakultní nemocnice v Plzni a takovéto podobné investice se odehrávají i v řadě dalších státních nemocnic aktuálně, anebo i ty menší investice do zlepšení prostředí pro pacienty. Tato investice byla vybrána mimo jiné z toho důvodu, že skutečně neslouží pouze pro Plzeň nebo ani plzeňský kraj, ale bude vlastně zajišťovat péči pro, řekněme, celý tedy západočeský region. A z tohoto pohledu bylo jasné, že ji musíme podpořit.
1: Pro plzeňskou fakultní nemocnici jde o důležitý krok dopředu, protože nový pavilon by měl nabídnout prostory a zázemí pro nejmodernější možnosti léčby.
3: Výstavbou pavilonu chirurgických oborů, kterou jsme dnes zahájili, koncentrujeme ty hlavní chirurgické obory do jednoho pavilonu pod jednu střechu. A bude to pavilon 21. století, to znamená supermoderní, který bude ale i nadčasový. Já jsem moc rád, že tato investice se podařila, je to největší investice pro plzeňskou fakultní nemocnici v celé její historii.
1: Skutečně velkolepě pojatý pavilon má nabídnout 450 lůžek pro pacienty, 11 operačních sálů a sídlit tu budou kliniky chirurgická, neurochirurgická, ortopedická a urologická, plus ARO a celá řada ambulancí.
3: Největší stavba, 12-patrový pavilon s heliportem na střeše a zastavěná plocha 8000 m2.
1: Jen základy budovy tedy budou větší než fotbalové hřiště a síť chodeb a průchodů bude mít v součtu několik kilometrů. Hotovo by mělo být do konce roku 2029 a celkové náklady jsou vypočteny na 4 miliardy a 300 milionů korun. Z Plzně František Šimánek a Jonáš Novotný, televize ZAK.
0: Desítky cyklistů si v Kaplici opět s chutí šlápli do pedálů. Oblíbená akce Kolem Kaplice se letos konala už po 23. a nabídla několik tras vedoucích malebnou krajinou Kaplicka. Cílem letošního ročníku byla zřícenina hradu Pořešín, kde na účastníky čekala pamětní medaile, prohlídka areálu i příjemné posezení s hudbou.
4: Sobotní ráno v Kaplici sice nevěstilo ideální cyklistické počasí, přesto se před místním infocentrem sešly desítky cyklistů, kteří dali přednost pohybu na čerstvém vzduchu před pohodlím domova. Tradiční akce Kolem Kaplice totiž psala už svůj 23. ročník.
5: Je to akce, která je velmi oblíbená, máme pravidelných 50 účastníků.
4: Místo hromadného startu vyráželi účastníci postupně, každý svým tempem a po vlastní vybrané trase. Společným cílem byl tentokrát romantický areál zříceniny hradu Pořešín. Na výběr byly 3 okruhy.
5: Ta nejmenší je kolem 5 kilometrů vždy a tentokrát míří teda na Pořešín přes Žďár a Pořešínec. Ty delší trasy, jedna má 22 kilometrů a druhá kolem 40. Ta nejdelší vede přes Ločenice a vrací se zpátky přes Výheň zpátky do Kaplice vlastně na Pořešín.
4: Akce Kolem Kaplice má za sebou dlouhou historii. U jejího zrodu stál bývalý místostarosta města, který na začátky dodnes vzpomíná.
6: Domluvili jsme se s vedoucím kulturního střediska, to byl tenkrát Josef Sejch. Já jsem byl místostarosta v Kaplici a domluvili jsme se, že uděláme něco na kolech. Tak jsme udělali první ročník, byla vždycky jiná trasa. Vždycky byly 3 trasy, 50, tak těch 25 a 10 bylo.
4: Za více než 2 desetiletí se trasy i cílová místa mnohokrát měnily, jedno ale zůstává stejné, chuť lidí nasednout na kola a společně poznávat okolí města. Letos si spoluzakladatel oblíbeného klání vybral střední trasu.
6: Je to trasa obrácená, protože z Kaplice, ať vyjedete kamkoliv, tak jedete do kopce.
4: Na cyklisty v cíli zasazeném do malebných kulis zříceniny hradu Pořešín čekala nejen bezplatná prohlídka historického areálu, každý z účastníků si odvezl také pamětní medaily jako připomínku letošního ročníku oblíbené akce. Příjemnou atmosféru odpoledne dokreslila kapela Zlatý z Kořápky, jejíž písničky provázely setkání cyklistů po dojezdu do cíle.

0: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost.
1: Vesnicí roku 2026 v Moravskoslezském kraji se staly Dolní Životice. Obec při své prezentaci vsadila na lidi a jejich spolkovou činnost. Vyhlášení letošního krajského kola se konalo na krajském úřadě. Vedle titulu Vesnice roku se udělovaly také stuhy za oblasti, ve kterých obce vynikají. Porota rozhodla jen několik hodin před vyhlášením výsledků.
2: Víte co, výběr probíhal velmi složitě. Dlouho jsme nad tím uvažovali, je tam 12 členů té komise, každý měl svůj nějaký názor a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že vyhráli Dolní Životice, ale nebylo to úplně jednoduché, bylo tam možná 5 aspirantů, možná 6 spíš na to, že by to mohli vyhrát.
3: Jsou tam kritéria, jako je veřejný prostor, spolupráce dobrovolníků, různých aktivit v rámci obce, jaká je péče třeba v rámci i knihovnictví. A je tam spousta kritérií, které mají samozřejmě vliv na to, která obec se stane vítěznou.
1: Vesnicí roku se staly Dolní Životice, které budou kraj reprezentovat v republikovém kole.
4: Představili se všechny složky a všechno živé, co v obci opravdu máme. Takže bylo to, tancovalo se, zpívalo se, hrálo se, bylo to fajn. A byla to taková stezka obcí a každé zastavení mělo nějakou, představovalo nějakou složku, nějaký spolek nebo nějaké živo, které se v obci děje.
5: Tak my tu soutěž konkrétně podporujeme dotací 750 tisíc korun. Vítězná obec získává 500 000, obec na druhém místě 150 tisíc a obec na třetím místě 100 tisíc korun. A dlouhodobě podporujeme venkov velmi významně a podpořili jsme za poslední období přes 1500 projektů za více než 500 000 korun.
1: Z beskydských obcí byla v soutěži na druhém místě Dolní Lomná a Ostravice získala bílou stuhu za práci s mládeží.
6: Jsme za to moc rádi, je to pro nás určitě i finanční podpora, protože za to bílou stuhu získáváme 800 tisíc pro obec. S mládeží u nás v obci pracujeme, máme tady několik kroužků a spolků, které se věnují vlastně mládeži, ať už jsou to právě gymnastky, které vidíte za námi, to znamená sportovky, nebo tady máme třeba atletáček, což je atletický kroužek. A dalším vlastně skupinou jsou mladí hasiči, kteří měli takovou dlouhou pauzu a našli vedoucí, kteří je opět vedou. Takže máme tady i velmi aktivní a velmi šikovný kroužek vlastně hasičů. Jako obec Ostravice podporujeme veškeré tady kroužky, spolky, které pracují nejen s mládeží a to i samozřejmě finančně.
7: Gymnastiku sportovní dělám 7 roku. A hodně mě baví, vyhrávám a je to skvělé. V soutěžích jsem vyhrála už hodně pohárů a medailí.
8: Chodím tu 3 roky, jsem z Friedlandu, ale chodím tady na gymnastiku a baví mě to. Za tu dobu, co dělám gymnastiku, jsem získala hodně medailí.
9: Chodím do gymnastiky 2 roky.
10: Ostravice a jsem ráda, že tady tu gymnastiku máme tady přímo ve škole.
1: Aktivní partou jsou v Ostravici také skauti, kteří začali v obci působit teprve nedávno.
6: Velmi početnou skupinou, co se týká dětských organizací v Ostravici, jsou skauti, kteří byli vlastně založeni v roce 2018 na Ostravici, takže letos slaví už 8. rok a jak vždycky říkám, vlastně ve škole je 200 dětí a z toho 80 až 90 je skautů, takže opravdu je to početná skupina.
11: Do skautu chodím 2 roky.
12: Líbí se mi, že tady vytváříme různé výrobky, chodíme do přírody a že hrajeme různé hry. Jsme dobrá parta, pomáháme si a nezlobíme se navzájem.
13: No, tak v letě jezdíme na tábor a já tam jezdím rád kvůli toho, že tam máme různé aktivity a hry. Třeba děláme první pomoc, bobříky, a ještě se učíme různé uzly.
6: Obec vlastně podpořila skauty i tím způsobem, protože měli klubovnu vlastně v areálu bývalé pily, kde momentálně probíhá nová výstavba, takže přišli vlastně skauti o klubovnu a obec podpořila skauty tím, že jim zajistila novou klubovnu a to tady v části domu zbyty pro seniory, takže tady můžou se skauti scházet. Probíhají zde schůzky a prostě každý den je tady nějaká skupina dětí, takže opravdu je to velmi využívané.
1: Do republikového finále postupují Dolní Životice, zatímco v krajském kole měly obce na prezentaci před komisí 2 hodiny, v republikovém finále to jsou 4 hodiny.
0: Nová mateřská škola v obci Ludgeřovice na Opavsku vyšla na 45 milionů 700 tisíc korun. 85% potřebných peněz získala obec z integrovaného regionálního operačního programu. Díky evropským financím tak řeší neutěšenou situaci řady rodin, které nemohly umístit děti do školek.
14: Obec Ludgeřovice se nachází v blízkosti Ostravy a vyznačuje se tím, že počet jejich obyvatel neustále roste. To sebou nese i vyšší nároky na infrastrukturu, například na kapacity místních mateřských škol. Proto bylo potřeba vybudovat na zelené louce z brusu novou mateřskou školu.
15: Situace se samozřejmě postupem času stávala hodně neúnosná. Ten projekt jsme řešili v podstatě už od roku 2022, kdy jsme zháněli dotace, měli jsme krásnou projektovou dokumentaci nachystanou. Jsme v lokalitě, která se tomu vyloženě nabízí, protože je to lokalita, která se dneska rozvíjí, kde rostou nové rodinné domy a budou ještě růst další rodinné domy a je tu mnoho rodin, mladých právě s mladými dětmi. Takže jsme vybrali tuhle tu lokalitu, kde dneska žádná mateřská škola v té doby nebyla. A když se povedlo sehnat dotaci, tak jsme v podstatě během necelého roku byli schopni tuhletu školu postavit.
14: Nová školka se jmenuje Kulíšci a stojí v lokalitě Rybníky v blízkosti nové zástavby a splňuje veškeré požadavky moderní doby.
16: Nám se tady líbí to, že jsme vytvořili moderní bezpečné prostředí pro děti. Je tady využitý velký prostor, takže děti mají velkou volbu i pedagogové na vlastně pohybové aktivity, na všestranný rozvoj, na klidové zóny pro ty děti. Jsme rádi i za velkou zahradu, kde máme vlastně využití i sportovní větší, máme tam herní prvky. Máme tam tartanové dopravní hřiště, máme tam umělou travu pro kluky na fotbal a různé aktivity, takže je to velký bonus. Zájem o školku byl veliký, celý rok už se rodiče ptali, jestli to stihneme postavit. Tím, že vlastně tady vedle jsou nové postavené domy, tak to bylo velice lukrativní prostředí pro děti a zájem byl veliký.
14: Mladým rodinám se tak v Ludgeřovicích změnil život. Už nemusí vozit děti do dalekých mateřských škol, ale mohou využít tu ve svém sousedství.
17: Já konkrétně sousedím s mateřskou školkou, to znamená pro mě je to ideální stav a ideální poloha. Děti odvádím každé ráno a moc se do školky těší. Konkrétně mě jako mamince 5 dětí to přineslo určitě nádherné místo pro mé děti, kde mohou rozvíjet všechny kompetence, které budou v životě potřebovat.
14: V Ludgeřovicích v minulých letech každoročně zůstávalo bez místa ve školce průměrně 55 dětí. Díky novostavbě za bezmála 56 milionů korun se situace rapidně změnila.
15: My jsme tu školku už koncipovali s ohledem na to, že počet obyvatel bude růst dále. Počítali jsme s tím, že momentálně budou stačit asi 2 oddělení. Dneska tady máme 48 dětí a je plno. A pochopitelně máme připravené nahoře ještě 1 oddělení, které je vidět za náma, kde jsme schopni okamžitě operativně přidat 3. oddělení, tím pádem by se další 24 dětí zvýšila kapacita, takže až 72 dětí by tady mohlo být do budoucna.
14: Bez podpory z evropských fondů by obec s 5 000 obyvatel takový projekt realizovat nemohla.
0: Středověcí písaři ukrývali ve svých rukopisech překvapivá tajemství. Vědci nyní pomocí špičkových přístrojů odhalují, z čeho vznikaly jejich barvy. Výzkum vzácných knih pomůže nejen poznat dávné malířské postupy, ale také lépe chránit jedinečné kulturní památky.
18: Jak středověcí písaři a malíři vytvářeli pestré barvy ve vzácných rukopisech. Odborníci pomocí moderních přístrojů odhalují složení pigmentů i postupy. Díky nimž si ilustrace uchovaly svou barevnost po staletí.
19: Jsou tady knihy z vědecké knihovny a vybrala jsem knihy, které nějakým způsobem jdou spolu jako komparovat z různých jako období. Teď momentálně se nacházíme už ke konci 15. století. Je to teda misál, který vznikl v Olomouci, takže se teďka díváme na jeho kánonový list.
20: Pod velkým zvětšením vidíme, jakým způsobem to bylo namalované. Když se podíváme, my jednak můžeme vidět určitý typ pigmentu a jednak už podle zrnitosti taky vidíme, můžeme odhadovat, sledovat, o jaký minerální pigment se tady vyskytuje. Velmi důležité je třeba při pohledu na zlacení. Můžeme u velkých zvětšení vidět, jakým způsobem bylo podkládané zlato.
18: V průběhu historie se používání zlata, stříbra nebo jiných kovů proměňovalo. Odborníci našli v jednom z rukopisů z 11. století v barvách dokonce mosas, kterou nepovažují za běžnou. Vlivem může být oblast nebo země, odkud kniha pochází.
20: Ale máme tady ještě jednu velmi zajímavou věc, že jsme objevili, nebo kolegové na základě prvkových map nám to potvrdili, jsme zjistili cín. Ten cín ve skutečnosti má barevnost šedou, když koroduje, tak vlastně zimou vybělá. Ale tady, protože byl překryt organickým lakem, organickou nějakou červenou lazurou, výsledná barevnost je oranžová a nás překvapilo, že jsme vlastně jakoby pod oranžovým zbarvením jemným nádechem našli cín, který je původně bílý.
19: Celé to vzniklo, tedy tento projekt kvůli disertační práci, který se bude týkat malířských technik, kdy vlastně tady tyto výsledky, které nám vyjdou, tak já můžu třeba zkomparovat s historickými prameny, receptáři, ve kterých se nachází různé recepty, jak vznikaly takovéto barvy, a já to vlastně porovnám, jestli to nějakým způsobem jako je stejné nebo jiné. A vlastně v závěru bych ráda namalovala některé části, abych věděla, jestli to vlastně vypadá stejně, jestli to sedí. Takže vlastně teďka tady máme tu chemickou část a já pak budu dodělávat tu historickou.
18: Vědcům při zkoumání barev pomáhají neinvazivní metody, jako je infračervené a ultrafialové zobrazování, spektroskopické analýzy nebo mikroskop. Některé z těchto technologií jsou při výzkumu historických knih v Česku využívány vůbec poprvé, včetně velkoplošného rentgen fluorescenčního skeneru,
2: který mapuje složení, to znamená složení prvkové, to znamená chemické prvky v celé ploše té malby. Jo, to jsou kolikrát několikahodinové skeny, kdy my vlastně získáme celoplošné prvkové mapy a podle těch prvků, podle toho chemického složení potom interpretujeme, jaké pigmenty byly použity.
21: Tady vidíte, v jakých oblastech vlastně této iluminace se nachází. Se podíváme třeba na železo a tady je dohromady měď s železem.
22: Je to spolupráce s Filozofickou fakultou, katedrou historie Univerzity Palackého, spolupráce s katedrou anorganické chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a s Akademií věd České republiky, s její laboratoří. My jsme velmi rádi, protože to studium těch středověkých iluminací je pro nás velmi důležité. Výzkum využijeme k té ochraně těchto vzácných kulturních památek.
18: Jako je například Bible olomoucká, Bible boskovická nebo graduál olomoucký. Aneta Lindovská, Televize Morava.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

0: Dobrý den u dobrých zpráv. Školáci i učitelé už určitě stříhají metr do začátku prázdnin. Teď už jezdí na výlety a prostě co se nenaučili doteď, už stejně nedoženou. A tak nějak všichni pomalu, ale jistě najíždíme na letní volnější režim. Máte to také tak? Věřím, že ano. A že už máte na léto samé parádní plány. Já k tomu teď ještě nabízím dobré zprávy z našich regionů. Modeláři to jsou většinou celoživotní hračičkové a mnohá jejich díla jsou doslova technické unikáty. Pojďte se s námi podívat na sraz leteckých modelářů v Horní Plané v jižních Čechách.
1: Na louce u zaniklé obce Maňávka u Horní Plané se v sobotu 13. června setkali fandové létání. Na souši i ve vzduchu ukázali své dokonale vyladěné stroje desítky leteckých nadšenců a modelářů.
2: Letos je takový ne úplně jubilejní, ale 19. ročník. Nicméně já říkám, že skoro kulatý, protože my ten 0. jsme už jednou měli. Takže prostě po 20. se tady scházíme. Takže je to letecko-modelářský den. Je to zahájení letní turistické sezony v Horní Plané.
1: Počasí tentokrát organizátorům příliš nepřálo. Vítr byl silný a nárazový a tak řada pilotů raději své modely pouze vystavila. I tak bylo na co se dívat. Za mnohými kousky se totiž skrývají stovky hodin práce. Své o tom ví Aleš Domin. Jeho dvouplošník nevznikl podle hotové stavebnice, ale postupně podle fotografií a upravených plánů. Výsledkem je stroj, který létá už 15 let.
3: Jak říkám, stavba je to podle sebe, nemá to úplně v jednou předlohu. Jo, je to taková volná stavba, něco poupraveného. Tak nějak bych řekl 80% zhruba, co byl originál, takže tak nějak zbytek je poupravený. Je malinko zvětšená rozpětí, to je teď 2,40 m, dílka toho letadla 2,5 m. Váha, když se natankuje, tak jsem na 19 kg, což už je vidět, že ten model je těžký. A je to tak na to klasický lítání, ne na velkou divočinu. No.
1: I tento rozměrný nablýskaný krasavec se nakonec ke spokojenosti návštěvníků vznesl k oblakům a jeho majitel ukázal sílu stroje ve vzdušném prostoru.
3: Lítal jsem spíš takovou klasickou akrobaci, no jsem tam nějaký výkrut, prostě přemety. Zase zvedců to kdysi dopadlo tak, že jsme lítali vysílačku za zády, jo, takže lítám s vysílačkou za zády. To ovládání je podobný, jo, je tam trošku nezvyk došáhnout na ty páčky, ta citlivost, jinak je to asi zhruba stejný pro mě, pro diváky to vypadá jinak. No vlastně, když je dobrý počasí, tak dokážu s tím zaviset nízko nad zemí, dotknout se země.
1: Velké nadšení a obdiv diváků sklidil i akrobatický speciál SU-29, který předvedl ve vzduchu efektní obraty doplněné kouřovou stopou. Ta vzniká vstřikováním speciálního oleje do výfuku a dodává letovým ukázkám působivý efekt.
4: Bylo to hodně složité, ale jelikož elektronika v dnešní době pokročila tak, že člověk tam může mít i gyroskop, takže mu dokáže pomoct v tom, že eliminuje vlastně ty porevy toho větru a jak se říká, dokáže vypnout vítr, takže já až za stolik jsem se s tím nepral, i když to někdy vypadalo, ale samozřejmě všechno to gyro nezachrání.
1: Pozornost návštěvníků nepřitahovaly jen modely letadel. O zajímavý zážitek se postarali také členové veterán vehikl klubu České Budějovice, kteří do Horní Plané přivezli historické americké jeepy. Zájemci si mohli vychutnat projížďku ve vozidlech, která připomínají dobu druhé světové války a dodnes budí obdiv svou jednoduchostí i nezaměnitelným vzhledem. Na své si přišli i ti nejmenší.
2: Takovou zajímavostí je třeba i schoz bonbonků pro děti. To z těch modelů vypouštíme z pumovnic nebo prostě ze speciálních takový upravený kapsiček. A dále tady bude muzika, bude tady diskotéka.
1: Letecko-modelářský den přinesl silné zážitky i přes porivy větru a ukázal, že modelářství není jen o dokonalém letu, ale především o lidech a jejich nadšení, které dokáže proměnit technickou zálibu v dlouholetou vášeň i životní styl.
0: Zajímavá výstava krásných obrazů zvířat byla nejen ukázkou malířského umění, ale zároveň možností, jak podpořit ohrožené druhy živočichů.
5: Je krásné májové sobotní odpoledne a sál kulturního domu v Chodském újezdě se začíná plnit lidmi. Pozoruje je přitom šimpanz David i skupina tučňáků, jen manty se dál věnují svému tanci pod hladinou. Právě začíná výstava realistických obrazů Veroniky Dufkové s názvem Než zmizí.
6: Tahle výstava vznikla v podstatě na podporu ohroženým druhům zvířat. Snažila jsem se vytvořit něco, co bude srozumitelné pro lidi, pro nejenom pro tu úzkou skupinu akademických malířů, ale aby opravdu pochopil každý. Ta myšlenka je taková, že bych chtěla propojovat umění s ohroženými druhy zvířat a zároveň i s dětmi, protože ty si myslím, že jsou jako stěžejní v tom něco změnit do budoucna.
5: Součástí výstavy byly také práce dětí z výtvarného kurzu Art of Dreams.
6: Art of Dreams vlastně vznikl na popud právě dětí. Moje děti rádi malují, respektive dcera, její kamarádky, kamarádi, takže se mi začaly chodit ptát, jestli teda bych mohla vytvořit nějaký kroužek, že bych je učila malovat, což mě bylo hrozně sympatické. Já si myslím, že děti potřebují malování, kreativitu, celkově něco, co budou moct tvořit ručně a na co budou moct být pyšné.
7: Líbí se mi tam hodně, dělám různé aktivity a jak baví mě to tam hodně.
8: Moc rád tam chodím, prostě se mi tam líbí dobře.
9: Tak mně se tam rozhodně líbí, jakoby je tam zábava, teta se o nás stará jako hrozně moc a je to tam boží, prostě.
10: Vybrala jsem si vlka, protože mi připomíná psa, je divoký, rychlý a miluje svobodu. Je jeden z největších predátorů.
11: Mám ráda tučňáky, protože jako mám je ráda, vypadají hezky a líbí se mi, že jsou to zemní tvorové, protože já mám ráda jako zimu. Trochu.
9: Ve výtvarném kroužku se mi jako hodně líbí, protože je tam nejlepší teta na světě.
5: Ačkoliv Veronika Dufková nemá žádné umělecké vzdělání, vzala jednoho dne do ruky štětec a už ho prakticky nepustila. Jejímu talentu i práci s dětmi místní velmi fandí.
12: Výstava je nádherná, je to takové jako, že to dává něčemu smysl. Já umění moc nerozumím, ale myslím si, že ty zvířátka takhle tak to mluví za vše. Takže je to něco, co já chápu, což je na mě fajn a je to nádherný. Práce s dětma, Verči práce, je to úžasný.
13: Výstava úplně perfektní, hlavně se mi líbí, že ta naše Verunka vede děti tady tomu hezkému malování.
5: Z Chodského újezda pro televizi ZAK František Šimánek.
0: Tradiční předvánoční sbírky na dárky pro děti ze sociálně slabých rodin nebo dětských domovů známe a mnozí i pravidelně podporujeme. Pro chudé děti je ale určitě stejně důležité, aby po prázdninách mohli spolužákům vyprávět nějaké zážitky. A právě proto je tu sbírka Diakonie na šťastnější prázdniny. Dnes budeme mluvit o sbírce, o dobročinnosti a o něčem, co nás možná tak úplně nenapadá, že bychom se na tom měli podílet. Budeme mluvit o sbírce pro chudé děti nebo děti z neúplně šťastných rodin na prázdniny, dovolené, výlety a tábory. Naším hostem je Magda Frišová z Diakonie. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Já jsem to uvedl tak obšírně, ale ono nám přijde, že když chceme přispět nějakým dětem, tak je dobré to udělat na Vánoce nebo před Vánocemi. Ale ono je to možná mnohem důležitější takhle v létě nebo na začátku školního roku. Jak je to s těmi sbírkami? Fungují i během roku?
14: Určitě. Je to vlastně taková naše stěžejní loď, že pomáháme dětem v nouzi po celý rok, jak před prázdninama, tak právě na začátku školního roku. A ono se to možná jako nemusí zdát, že každý ví, že jako dárky na Vánoce a že ty jsou potřeba, ale vlastně i ty letní prázdniny jsou taková jako dobrá příležitost pro to, když se chtějí lidi zapojit a poslat dítě třeba na tábor nebo na výlet, protože děti v nouzi většinou nebo rodiny v nouzi nemají dostatek finančních prostředků a potom děti zůstávají doma.
0: Máme třeba nějaký odhad, nějaké číslo, kolik takových dětí v nouzi nebo těch neúplně dobře zaopatřených může v České republice být?
14: No, podle statistického úřadu to může být až 200 tisíc dětí, může to být i víc, protože ve vyloučených lokalitách tam to sčítání je takové šelijaké, ale vlastně víme, že je to číslo kolem 200 tisíc dětí v České republice. A tak to my komunikujeme, že tu pomoc se snažíme opravdu mít jako celoplošně, ale ani my nejsme schopni dosáhnout, abychom pokryli celou tuhle cílovou skupinu.
0: Jak to funguje? Vy spolupracujete s nějakými místními spolky, organizacemi, anebo máte vytipované vlastní děti po vlastní ose?
14: Oba dva způsoby vlastně jsou pro ty sbírky pravdivý, protože my jednak máme naše střediska zařízení diakonická, která vlastně pracují s dětmi v nouzi nebo dětmi ohrožený chudobou a tak. A potom do těch sbírek se pravidelně zapojují i organizace, které jsou po celé České republice, jsou to různé neziskové organizace, nejen diakonické, a ty jsou zapojeny jak do krabice od Bohu, že jsou to třeba sběrná místa o Vánocích na ty vánoční dárky, nebo si jezdí pro vánoční dárky, a nebo jsou zapojené i do těch sbírek vlastně jako Školákům od srdce, které po celé České republice, a to jsou organizace, které jsou pod, jak už jsem říkala, po celé České republice v různých krajích, a takže ta pomoc je vlastně jako takhle dvousečná.
0: Vy jste to zmínila, právě třeba pomoc školákům na začátku školního roku. Sám jsem otec dvou školních dětí, takže vím, že ten začátek školního roku, to je velký zásah do peněženky.
14: Jasně.
0: A když ta peněženka není úplně naditá, tak to může být veliký problém. A ono vlastně s kolem prázdnin, dovolených a táborů je to hodně podobné. Co vy těm dětem chcete nabídnout?
14: No, v každé ty sbírce vlastně tu specifickou věc, školáci od srdce, to jsou školní pomůcky, to je prostě školní výbava, a ať už teda ta materiální věc, jako fakt ty faktické pomůcky, na Vánoce jsou to teda jak krabice od Bohu, to jsou vánoční dárky, a teďka pro tu letní sbírku a pro všechny ty ostatní, tam je důležitá i ta finanční sbírka, která nejde třeba na konkrétní zakoupení školních pomůcek, ale jde na takové ty nemateriální věci, jako jsou právě letní tábory, školní výlety, nebo třeba doučování, kroužky a tyhle ty všechny věci, které si běžné děti dovolí, a přijde jim to úplně jako samozřejmost. Říkají si, tyjo, proč nemůžu chodit ještě tady na pátý kroužek, ale pro děti v nouzi je to vlastně jako velká příležitost pro to se k něčemu dostat, někam se posunout a vlastně něco zažít. Takže tohle je cílem těch sbírek, a podporovat ty projekty i diakonické, které jsou vlastně zaměřeny na ten rozvoj těch dětí a tak.
0: Ano, pro ty děti je asi hrozně důležitý i ten příběh, aby měli co vyprávět, protože já to vím od svých dětí, že když přijedou po prázdninách, každý vypráví, ukazuje pohledy, obrázky, fotky, a pak tak? Jsou tam ty děti, které prostě za celý prázdniny byly jednou na koupališti, taky o tom umí dlouho vyprávět, ale ty ostatní pak na ně koukají trošku zvláštně. Je to o těch příbězích?
14: Je to určitě o těch příbězích, a je to, my vlastně s tím spojujeme, nebo ne my, ale spojuje se s tím pojem materiální deprivace, což je nejen o tom, že vám chybí ty věci jako faktický, že třeba nemáte školní pomůcky, že nemáte ty vánoční dárky a tak, ale vlastně vy nemáte ani ty zážitky, o kterých byste mohl mluvit se spolužákama, o kterých byste si mohli podělit, nechodíte ven třeba tolik s kamarádama, nebo prostě nejste tak začleněný do té party, tak jako ostatní děti.
0: Zelený den je 22. června. Co to znamená a jak se do toho dne můžeme zapojit?
14: No, my jsme celou tu sbírku odstartovali jako semafor po takových fázích, abychom jako vlastně se dobře nastartovali na ty prázdniny, takže už jsme prošli červenou fází, kdy jsme teda říkali, just nemáme problém, jsou tady děti v nouzi a potřebujeme s nima vyrazit na ty prázdniny. A teď jsme v oranžové fázi, kde už máme vybraných kolem 900 tisíc, což je jako krásná částka, moc za to děkujeme, ale vlastně ještě 1 300 000 korun nám chybí, tak to doufáme, že nás jakoby podpoří ta zelená fáze, kdy už teda opravdu jako máme 14 dní do prázdnin a říkáme, hele, my už jako fakt vyrážíme, dejte zelenou prázdninu nám, pomozte nám s tím. A součástí je právě i ten zelený den, abychom dokázali na tuhle problematiku jako dostatečně upozornit. Nic takového se zatím v Čechách neděje. A i my, když organizujeme krabici od bod a Školákům od srdce, tak máme furt pocit, že tohle téma jako děti v nouzi všichni o tom vědí, víme, že jsou tady rodiny, ale myslím si, že je fakt důležitý o té problematice mluvit. Takže 22. června, kdo bude chtít, tak si může oblíct zelený tričko, zelený kalhoty a vlastně spolu s náma upozornit na to, že v Čechách žije více jak 10 000 dětí v nouzi a že je to cílová skupina, kterou je dobrý nepřehlížet.
0: Moc děkuju za to, co děláte. Přeju, ať si všechny děti užijí prázdniny, jak děkuji. To jim půjde nejlépe. A děkuju za návštěvu.
14: Děkujeme moc. Děkujeme za pozvání.
0: No a s vámi se budu těšit na viděnou snad i u veselějších a optimističtějších témat. Mějte se dobře, ať se vám daří.

0: Dopravní hřiště u 33. základní školy na Skvrňanech zaplnili desítky předškoláků při praktické výuce dopravní výchovy.
1: Jedná se o naší již tradiční akci, kdy vlastně v mateřských školkách vyučují policisté, strážníci a BESIP dopravní výchovu vlastně teoreticky přes rok. Pak se tady setkáváme na dopravním hřišti, kde se to děti vyzkouší v praxi. Mám velikou radost z toho, že děti, byť je občas třeba rodiče, někteří straší policisty, strážníci, tady pochopí, že muži, ženy v uniformách jsou jejich kamarádi, že jsou tu pro ně, připravený jim kdykoliv pomoci, a to si myslím, že také je cílem té dnešní akce.
0: Na hřišti ale na děti nečekaly jen jízdy v simulovaném provozu. Součástí byly i další praktické úkoly a aktivity v zábavné formě.
2: Máme tady stanoviště městské policie, které teda, když neprší, tak máme tady skákací hrady, jinak tam vlastně mají děti aktivitu s policisty. Máme tady stanoviště s autoklubem, máme tady stanoviště se záchrankou, kde si vlastně děti můžou kouknout, co vlastně v té ambulanci se vozí, a ještě stanoviště, které jsou od BESIPu, ještě od našeho úřadu, ty slouží k tomu, aby jsme o to víc naučili ty základní telefonní čísla, na který se obrátit, kdyby se náhodou něco stalo.
0: Každý rok projde tímto projektem na 500 dětí ze všech 11 mateřských škol 3. městského obvodu.
3: Městská policie v Plzni považuje dopravní výchovu a tím pádem i prevenci předškolní mládeže za jednu z nejdůležitějších aktivit na poli prevence kriminality, a jsme moc rádi, že vedení městského obvodu Plzeň 3 nám umožnilo participovat tady na tom projektu, a samozřejmě jsme rádi, že se k nám připojili i kolegové z Policie České republiky.
4: Policie České republiky se dlouhodobě a ráda podílí na dopravní výchově dětí školního a předškolního věku. Věříme, že tato osvěta významně sníží rizika, které na ně čekají v dnešním provozu, a taky trošku doufáme, že děti budou i takýmhle způsobem blahodárně působit na své rodiče.
0: Do výuky bezpečnosti silničního provozu se kromě skutečných policistů a záchranářů zapojuje také BESIP, Městská policie Plzeň a dobrovolní hasiči ze Skvrňan. Pro televizi ZAK František Šimánek.
5: Hlavním lákadlem bylo vystoupení legendárního Jiřího Korna, který strhnul publikum nejen zpěvem, ale i show na pódiu. Kromě něj tu zahráli také domácí X-Cover a Reddy Kirken s řadou oblíbených hitů.
6: Já mám velkou radost, že jsme se mohli sejít právě tady u Jiřího, kde jsou koncerty na čtyřce, a pokračujeme k oslavě v podstatě předání nové radnice, kterou jsme od města dostali. Určitě lidé za mnou vidí, že tady sešlo tisíce lidí. Budeme poslouchat Jirku Korna, budeme mít tady Reddy Kirken, a jsem za to moc rád a doufám, že se všichni baví.
5: Kromě všech obyvatel městského obvodu pozvala Plzeňská čtyřka také sousedy a vedení města Plzně, aby poděkovala za spolupráci a velké investice při rekonstrukci někdejší školy, ze které je dnes reprezentativní radnice.
7: Mám radost, že jsme jim dali dárek, ze kterého věřím, budou mít radost nejenom Plzeňané, ale zejména ti lidé, kteří na Dubravci žijí. Já z toho mám radost, že šel jsem stříct panu